Velká symfonie C-dur je poslední symfonií Franze Schuberta. Podle nových zjištění nese číslo 8. Premiéru roku 1839 v lipském Gewandhausu řídil Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonie trvá hodinu, proto se ji na rozdíl od symfonie C-dur číslo 6 říká právě velká. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur, Kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B-dur Kechl 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Gotě. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Peter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

Dozně melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Hudební stavebnice jsme probrali veškerý materiál, z něhož je vyrobená hudba. Dnes už se pustíme do těch nejtypičtějších výrobků, které jsou k mání na koncertech nebo hudebních nahrávkách. Odborníci rozlišují dva pojmy – hudební formy a druhy skladeb. Mezi hudební formy patří fuga, sonátová forma, písňová forma, rondo, variace, čili jakési osvědčené a mnohokrát prověřené způsoby práce s hudebními myšlenkami. Druhy skladeb jsou sonáta, symfonie, koncert, symfonická báseň, partita a tak dále. Ty jsou dány hlavně obsazením, účelem, pro který vznikají. Jejich jednotlivé věty pak typicky využívají určitých hudebních forem, takže se nám ty pojmy začínají pěkně míchat. Tak třeba koncert, což je druh skladby, typický tím, že v něm solista spolupracuje s orchestrem, má obvykle tři věty, každá má jinou formu. První věta bývá psána ve specificky rozšířené sonátové formě, druhá ve velké písňové formě a třetí je obvykle rondo. Formám jsme se v Dakápu několikrát důkladně věnovali. Tentokrát bych se v několika Dakápech zaměřil na základní druhy skladeb. Jde o to, že posluchač se obvykle už v názvu skladby dozví, o jaký druh skladby půjde. V koncertním programu třeba stojí Wolfgang Amadeus Mozart, sonáta pro klavír C-dur, Kechl 330. Tato informace ve vás vzbudí očekávání, že za malou chvíli přijde klavírista a zahraje s největší pravděpodobností tří- nebo čtyřvěté dílo, které začne větou v sonátové formě, další věta bude pomalá, pak možná ještě jedna taneční, krátká větička a nakonec se může těšit na brilantní rondo. V případě Mozarta to tak opravdu bude.

Mozart byl klasik každým coulem, takže slibuje-li v názvu skladby sonátu, můžeme mu věřit. Bude to sonáta se vším, co od tohoto druhu skladby očekáváme. Ale už Beethoven, autor 32 klavírních sonát, se zavedenými zvyklostmi polemizoval. Jeho Mondschein sonáta začíná pomalou větou, následuje taneční skerco a teprve ve finální větě se dočkáme sonátové formy. Jenom ten, kdo ví, jak vypadá standardní sonáta, ocení tuto Beethovenovu revoluční koncepci. Zpřeházet lze v životě kde co, ale málo kdy se nám podaří vytvořit nový princip, který funguje stejně dobře jako ten starý. Beethovenova výstavba sonáty cis-moll, zvané měsíční svit, je stejně účinná jako tradiční pořadí vět. A to je překvapení na druhou.

Druh skladby zvaný sonáta nám může připravit další překvapení. Je to v zásadě skladba pro jednoho solistu, ale může s ním přijít ještě klavírista nebo čembalista s violončelistou. Když tomu připočítáme ještě obraceče, je na pódiu už poměrně dost lidí. Pokud vám skladatel řekne, že pracuje na houslové sonátě, není zřejmé, zda jde o housle solo nebo s klavírním doprovodem. Ten druhý případ je v moderní hudbě obvyklejší. Ale Bach má sonáty jak pro samotné housle, tak pro housle s doprovodem bassa continua, tedy s čembalem a violončelem. Ty sólové se dlouho nehrály, protože se u nich výrazně projevoval rozdíl mezi nástrojem, pro který byly psány, a moderními instrumenty. Bach často požaduje akordickou hru, pro níž je třeba měkčí barokní smyčec. Teprve s trendem autentické interpretace jsme začali slýchat Bachovy houslové sonáty v přijatelné podobě. Je to krásná hudba, byť pro posluchače poněkud náročná. Při poslechu si musíme sami domýšlet harmonie, v nichž se melodická linka soulových houslí pohybuje. Kus skladatelské práce tak Bach nechává na nás.

Už v raném baroku se objevily dva typy sonát. Sonáta da camera a sonáta da chiesa, čili sonáta do komory, jinak řečeno pokojová sonáta, a proti tomu vážnější sonáta do chrámu. Mohli bychom v tom spatřovat i zárodek dělení na pop music a vážnou hudbu. Skutečnost je ovšem taková, že sonáta da chiesa byla důsledkem vpádu světských prvků do chrámové hudby. A rozdíl v hudebním výrazu obou žánrů nespočíval ani tak v duchovních věcech, jako ve skutečnosti, že se instrumentální hudba musela přizpůsobovat akustice chrámového prostoru. V obou případech nebyl rozhodující počet zúčastněných hráčů. Vnímání sonáty jako sólové skladby se vyvinulo až později. Tato sonáta da camera je od Leopolda Mozarta.

To byl Mozartův tatínek, teď vám pustím kousek od svého tatínka, protože i on napsal skladbu s názvem Sonáta da Camera. Je to čistý neoklasicismus, styl, nad kterým se mnozí soudobí skladatelé uchychtávají. Jenomže interpreti i posluchači jsou za tento typ retrokomponování stále vděčnější. Sonáta da Camera je tátova nejhranější skladba.

V soudobé hudbě často dochází k záměrnému matení pojmů. Sice takovou skladbu neznám, ale dokážu si představit dílo s názvem Sonáta pro orchestr. Skladatel by tak dával najevo, že se držel formálního půdorysu sonáty a že mu pravděpodobně šlo o přenos intimního výrazu komorní hudby do orchestrálního zvuku. Mělo by to logiku. Jinak soudobá sonáta může navázat na raná stádia tohoto druhu skladby, kdy se na ní podílela skupina hráčů, stejně jako na solistické sonáty klasické a romantické. Také může jít o totální darmštatský roztok, který nemá s pevnou formou vůbec nic společného a název je schválnost či provokace. Provokovat posluchače, to je vůbec časté hobby tvůrců 20. století. Erwin Schulhoff vytvořil dílo jménem Sonáta erotika, které rozhodně formální rozvrh klasické sonáty nerespektuje. Posluchačům Da Capa asi nemusím připomínat, že existuje také jakýsi poddruh sonáty, sonáta triová. Nejenže to není skladba pro jednoho solistu, ale ani pro tři. Triová sonáta je psána pro dva sólové nástroje s doprovodem takzvaného bassa continua. To je skupina nástrojů, hrajících basovou linku a doprovodné harmonie. Přestože se považuje za jediný hlas, je tvořeno minimálně čembalem a violončelem, ale velmi často i kontrabasem, teorbou nebo fagotem. Triová sonáta je typicky barokní formou, obvykle je čtyřvětá. Začíná zpěvnou úvodní větou a pak následují tři kontrapunktické věty, v nichž oba solisté jsou symetricky pověřováni často velmi virtuózními úkoly. I zde existují výjimky, jako je nám dobře známý velkolepý cyklus šesti triových sonát Jana Dismase Zelenky, jenž na mnoha místech rozšířil trojici hlasů o další samostatný hlas solujícího fagotu. My však dnešní Da Capo uzavřeme ukázkou z krásné a všechna pravidla respektující triové sonáty Arcangela Corelliho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozy di Praga a Oldřich Vlček.

A teď je před námi gejzír nápadů a barev v hudbě Antonína Dvořáka. Když v roce 1892 před odjezdem do Ameriky Dvořák uspořádal jakési turné koncertů na rozloučenou se svou rodnou zemí, uvedl hned několik premiér svých skladeb. V dubnu toho roku na koncertě v pražském Rudolfínu pak mimo jiné tři koncertní předehry, tehdy ještě pod jedním opusovým číslem 91 a pod názvem Příroda, život a láska. Později dostala každá ta orchestrální skladba své samostatné opusové číslo a my si poslechneme opus 92 Karneval. Je to vířivá, energická, temperamentní hudba, až rozpustilá, s překvapivou zahloubanou epizodou uprostřed. Dvořák žádný programní výklad nedodal, takže si opravdu každý může při té skvostné hudbě představovat, co nám jen tóny a naše fantazie přinesou. Dvořákův Karneval hraje Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchestr Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Ludwig van Beethoven. Zatímco Mozart hudební klasicismus dotáhl do dokonalosti, Beethoven onu dokonalost začal bořit. Klasicistní hudební formy v jeho skladbách jaksi praskají ve švech. Každá jeho klavírní sonáta a každá symfonie znamená v nějakém ohledu revoluci. Třeba v druhé symfonii vymění tradiční vláčný menuet za blesku rychlé skerco. V první větě třetí symfonie používá 6 témat místo jaksi předepsaných 3. Byl to velký rytmický novátor a jeho témata jsou jak vysekána z žuly. Znáte pa-pa-pa-pa. Beethoven byl první skladatel, který byl vnímán jako umělec s velkým U, tedy byl obdivován, podporován a v nejvyšší společnosti považován za celebritu. A to přesto, že to nebyl právě příjemný společník a prý také byl svoji kuchařku. Nevíme ovšem, jak vařila.
1: Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 e-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

0: Český rozhlas Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem. Veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeistr neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Johann Sebastian Bach, sonáta z kantáty Himmelskönig sei willkommen. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturne irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

Johann Josef Fuchs, Aleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

Opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta je tak populárním kusem, že hudby milovnému publiku jistě netřeba líčit ani děj, ani okolnosti vzniku. O kvalitě tohoto národního pokladu asi nepochybuje nikdo, ale otazníky se mohou objevit třeba v souvislosti s interpretací. Tak například byla nejlepší Mařenkou Emma Destinová, Drahomíra Tikalová, Jitka Soběhartová, Dana Burešová, Pavla Vykopalová. Mimochodem Český rozhlas před časem v roce z tého 50. výročí premiéry Prodané nevěsty skutečně vypsal tuto anketu a v posluchačském hlasování tehdy zvítězila Dana Burešová. My teď potěšíme vás všechny, pro něž je nepřekonatelnou Mařenkou Gabriela Beňačková. Tady je Mařenčina árie ze třetího dějství za doprovodu Orchestru Národního divadla v Praze a Rudolfa Vašaty.

Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa, v němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Z druhého dílu cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka zahraje Jan Jiraský druhou část.

Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordiligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl: v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U naura amorosa, vánek lásky, když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: Jedno ze základních děl světové koncertní literatury, fantastickou symfonii, zkomponoval Hector Berlioz v pouhých 27 letech. Touto první programní symfonií oficiálně otevřel cestu takzvanému novoromantismu. Každá část popisuje konkrétní dění, program ze života umělcova, jak zní podtitul. Každou prochází idea fix, pevná myšlenka, vracející se motiv milované. Stejně jako v části Na plese, kde se potkávají v rytmu kouzelného valčíku. Hraje nám ho orchestr revoluční a romantický, diriguje John Elliot Gardiner.

A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tues Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Ludwig van Beethoven, Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhaus Orchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Antonio Vivaldi, árie z prvního dějství opery Ottone in Villa. Zpívá Emma Kirkby, The Brandenburg Consort řídí Roy Goodman.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Louis Spohr byl jedním z nejoslavovanějších hudebníků své doby, to jest první půle 19. století. Jeho díla obdivovali současníci Mendelssohn, Schumann i Chopin, ale i později Čajkovský a Brahms, byl srovnáván s Beethovenem, jako houslista byl řazen hned za Paganiniho a jeho houslová škola byla nesmírně populární v celé hudební Evropě. Napsal 10 oper, právě tolik symfonií, houslové koncerty, oratoria, ale my si vybereme ze Spohrových děl komorních. Fantazii a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas hrají klarinetista Dieter Klecker a členové ansámblu Consortium Classicum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavíra orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

Cosi fan tutte ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

Passate Christofa Veribalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur ke 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Tédeum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Tédeum v tónině D-dur uslyšíme v podání Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkowski. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto koncertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.

Symfonii D-moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Glukovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interpreti baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F-moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 F-moll, opus 57, zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Janků spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Árie Turandot z druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

0: Předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladili jste si stanici Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vysílá Český rozhlas stanice D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová. Připravili jsme pro vás k poslechu nahrávky skladeb Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Antonína Rejchy, Otmara Máchy, Giuseppa Tartiniho, Leoše Janáčka, Maurice Ravela, Hectora Berlioze, Georga Friedricha Händla, Richarda Strause a Wolfganga Amadea Mozarta. Na úvod našeho hudebního putování zazní symfonická báseň Josefa Suka Praga. Královskou liverpoolskou filharmonii řídí Libor Pešek.

Symfonickou báseň Praga věnoval Josef Suk roku 1904 městu, které ctil a na něž vzpomínal na častých koncertních turné se Smicovým kvartetem. Skladbu jsme si poslechli v provedení Královské Liverpoolské filharmonie. Natočili dirigent Libor Pešek, který se Sukovu dílu systematicky věnoval. Zveme vás teď k poslechu cigánských melodií Antonína Dvořáka, které napsal skladatel na básně Adolfa Hejduka. Mezi nejčastěji provozované písně světového koncertního repertoáru náleží jistě Když mne stará matka. Existuje v nesčetných úpravách. Cigánské melodie, které instrumentoval Jiří Teml, zazní v provedení Ivana Kusněra a Plzeňského rozhlasového orchestru. Dirigoval Petr Vronský.

Dozněly cigánské melodie Antonína Dvořáka, přednesli je Ivan Kusněr a Plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Petrem Vronským. Antonín Rejcha napsal mnoho skladeb pro dechové nástroje. Z praktických důvodů komponisty a zároveň uznávaného pedagoga zkoušel také neobvyklé nástrojové kombinace. Dejme teď zaznít oktetu opus 96 v provedení členů českého noneta.

0: Uvedli jsme pětivětý oktet Antonína Reichy z roku 1817. Hráli členové českého noneta.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Otmar Mácha, jeho šlašské halekačky vyslechneme, náležel k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény druhé poloviny 20. století. Dlouhá léta působil jako dramaturg v Československém rozhlase. Přínosná je jeho tvorba všech žánrů. Zapsal se do našeho povědomí rovněž svým osobitým přístupem k dětské tvorbě. Lašské halekačky přednese Královéhradecký dětský sbor Jitro, nastudoval a řídí sbormistr Jiří Skopal.

Lašské halekačky, kompozici pro sóla a dětský sbor Otmara Máchy zaspíval Královéhradecký dětský sbor Jitro se sbormistrem Jiřím Skopalem. Vysílá Český rozhlas D-dur. Italský barokní skladatel Giuseppe Tartini měl zřejmě dobrodružnou povahu, jak se líčí v literatuře. Před pronásledováním uprchl do kláštera, kde ho učil hudbě náš skladatel a varhaník Bohuslav Matěj Černohorský. Ve 20. letech 18. století pobýval Tartini i v Praze. Působil v orchestru hraběte Kinského. Byl brilantním houslistou, zakladatelem slavné padovské školy. Zanechal rozsáhlé dílo. Dnes si poslechneme jednovětou úpravu pro solo a orchestr jeho slavné sonáty G-moll s podtitulem Ďáblův trylek v podání světoznámé houslistky Anne-Sophie Mutt a vídeňských filharmoniků s Jamesem Levinem.

To byla sonáta G-moll, zvaná Ďáblův trylek, kterou zkomponoval Giuseppe Tartini. Dílo, upravené skladatelem a dirigentem Richardem Zandonajem pro housle a orchestr, přednesli Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Provedení řídil James Levine. Cyklus Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku přednese význačný reprezentant našeho klavírního umění Ivo Kahánek.

První řadu Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku jsme si poslechli v podání klavíristy Ivo Kahánka. Na vlnách Českého rozhlasu D-dur uvedeme svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek kuprénův, inspirovanou starými francouzskými tanci. Neoklasicistní kompozici, dokončenou v roce 1917 původně pro klavír, věnoval autor památce přátel, kteří zahynuli za první světové války. Na nahrávce účinkuje Bostonský symfonický orchestr, řídí Bernard Haitink.

Svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek Kuprénův zahrál Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Bernardem Haitinkem. Berliozův Harold v Itálii, hudba francouzského romantismu, je programní čtyřvětou symfonií s violovým sólem. Poslechneme si ji v provedení Josefa Suka, České filharmonie a dirigenta Dietricha Fischera-Dieskaua.

Harold v Itálii, Ektora Berlioce, symfonie opus 16 s violovým sólem, dozněla v podání Josefa Suka a České filharmonie. Řídil Dietrich Fischer-Dieskau. V provedení znalce barokní interpretace Jaroslava Tůmy a souboru Virtuosity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem vyslechneme koncert pro varhany číslo 3 G-moll Georga Friedricha Händla.

Handlův koncert pro varhany a orchestr číslo 3 G-moll přednesli Jaroslav Tůma a virtuózy Di Praga, které vedl Oldřich Vlček. Virtuózní symfonická báseň Don Juan z roku 1888 náleží dosud k nejhranějším kompozicím Richarda Strause. Účinkují berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Strausovu populární symfonickou báseň Don Juan podle rakouského romantického básníka Nikolause Lenaua přednesli berlínští filharmonikové. Dirigentem byl Herbert von Karajan. Známou árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni vyslechneme v provedení Richarda Nováka. Orchestr Janáčkovy opery v Brně řídil na snímku František Jílek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur jsme uzavřeli hudební sestavu árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Zpíval Richard Novák, spoluúčinkoval orchestr Janáčkovy opery v Brně, dirigoval František Jílek. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkovsky.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.

komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru a bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů, jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

Hector Berlioz, Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope Evison, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Spojení Beaumarchaisova hra, Da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta, Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni, přijď sladká přítelkyně.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak z nenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se narodil v rodině italského mlynáře a po svém příchodu do Francie se díky přízni krále slunce a neuvěřitelně strmému vzestupu stal nejmocnějším mužem francouzské hudby a nejvlivnějším skladatelem francouzských dějin. Téměř čtvrt století měl takřka absolutní kontrolu nad hudebním životem Francie, včetně baletu, opery, hudby pro divadlo. Asi nejméně se Lily spojuje s duchovní hudbou a přesto i v ní najdeme pozoruhodná díla. Lily například zkomponoval toto nádherné moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod na text Regina Celi Letare, raduj se, královno nebeská. Les Arts Florissants vede William Christie.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Nikolaj Rimský-Korsakov, Let čmeláka z opery Pohádka o caru Caltánovi. Filharmonia orchestra řídí Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Dlouho přemlouval berlínský nakladatel Zimrock Antonína Dvořáka, aby po fenomenálním úspěchu Slovanských tanců zkomponoval druhou řadu. Po 8 letech Dvořák svolil a během jediného měsíce roku 1886 napsal dalších 8 tanců. Jakoby ještě více rozevřel vějíř nálad jednotlivých tanců. Je zde hluboká melancholie, jiskrné veselí a opět jde o dílo nespochybnitelného génia. A to v obou verzích, orchestrální i klavírní, čtyřruční. Z ní teď vybereme finální tanec série, sousedskou, ovšem vysoce stylizovanou, uměleckou, zkrátka dvořákovskou sousedskou. Slovanský tanec číslo 16 a zdur Marián Lapšanský, Peter Topercer.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi 2 dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to 3větá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro 2 lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Český rozhlas V-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Dmitrij Šostakovič a třetí věta z koncertu číslo 2 pro klavír a orchestr.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku.
1: Ze dvou arabesek prvního většího klavírního díla mladého Claude Debussyho je ta druhá inspirována barokními mistry. Ostatně jejich vlivy Debussy rád míchal třeba s hudbou Dálného východu a dalších exotických krajů. Byl to jeden z nejoriginálnějších skladatelů v dějinách hudby a také velký novátor v hudbě. Svým faunovým odpolednem otevřel dveře takzvanému hudebnímu impresionismu. Ne tak ještě arabeskami, ty jsou prakticky ze studijních Debussyho let, ale opět velmi originální a také technicky velmi náročné. Ještě, že je u klavíru vynikající Ilja Hurník. Arabeska číslo 2.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárněla, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a Moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Před časem jsem se pokoušel napsat jakousi skladbu pro orchestr. Začínala tématem ve viole, které se postupně rozrůstalo, nabíralo na závažnosti, až po několika minutách vyústilo v dramatický výbuch, v němž bouřil ve fortissimu celý orchestr. Předvedl jsem skladbu kamarádovi Ondřeji Kukalovi a on se zeptal, proč je to takové drama? Jak proč? Ptal jsem se já. Řekl, že prostě nechápe, odkud se to drama vzalo. Drama obvykle vyrůstá z nějakého konfliktu a tady nic takového nebylo. Po chvíli mi bylo jasné, že má kolega pravdu. Skladbě schází druhé téma. Teprve z konfliktu dvou témat může růst napětí. Symfonie, tedy skladby pro orchestr, byly až do jistého momentu rokokově odlehčené útvary vyloženě relaxačního charakteru. Oním jistým momentem myslíme nástup Jana Václava Stamice do Mannheimu. Ten muž vymyslel symfonii, tedy tu její podobu, na kterou jsme zvyklí dodnes. Hlavní Stamicův přínos byl ten, že vnesl konflikt do sonátové formy. V prvních větách svých symfonií stavěl proti sobě dvě kontrastní témata, z jejichž konfrontace vzešel konflikt, který se naplno rozhořel v druhé části věty v takzvaném provedení. Nakonec se témata v repríze zase rozpojila a usmířila. První věta symfonie se tak mohla stát vskutku závažným dílem. Tento princip beze zbytku platí dodnes. Není potřeba hudbou cokoliv líčit, ale má-li být dramatická, musí k tomu existovat důvod. Kukalovi to ovšem při nejbližší příležitosti vrátím, to si pište.

Konfliktní první věta, to není jediná věc, kterou Stamitz vnesl do druhu skladby jménem symfonie. Ustálil počet vět na 4, na třetí místo postavil menuet. Tím se symfonie trochu přiblížila taneční svitě a rozvrh vět byl vlastně stejný jako v sonátě. Do orchestru Stamitz přivedl klarinety a propracoval dynamiku. Někteří hudebníci na smyčcové nástroje byli oprávněni hrát jen ve forte. Letci proudových stíhaček by tomu říkali forsáž.

Z toho, kolik symfonií ten či onen skladatel napsal, lze vytušit, jak se postupně symfonie stávala čím dál závažnější. Haydn 100, Mozart 40, Beethoven a Schubert 9, Brahms 4, Berlioz 2, Franck jenom 1. Pak už se posloupnost narušuje. Mahler napsal 9,5 symfonie, Šostakovič 15, ale to už je jiná skladatelská linie. Beethovenův symfonický cyklus je jednou velkou zdrcující gradací, začínající Mozartovskou první symfonií a končící kolosem, pod kterým se již téměř bortí sami základy tohoto hudebního druhu. Cestou potkáme velkolepou třetí symfonii, jejíž první věta se rozrostla do gigantických rozměrů a jejíž sonátová forma obsahuje dvě vedlejší témata, rozsáhlé téma závěrečné. Další zcela nové téma se objeví v provedení a i sama provedení jsou tu dvě. Z menuetu se stalo skerco. První věta páté symfonie je naopak tak koncentrovaná, že působí jako vytesaná z žuly. Šestá symfonie má mimohudební program a sonátová forma je v ní sotva naznačena. V sedmé se klasická forma dá zase do pořádku, aby byla v deváté převálcována ideou, která už směřuje mimo klasicistní sloh. Beethovenova deváta je vystavěna z tak hutného materiálu, že mu i sám Beethoven spíše podléhá, než aby s ním svobodně pracoval.

Po Beethovenově 9. se zdálo, že v symfonickém vývoji nelze dále pokračovat. Myslel si to i Berlioz. Byl to bouřlivák, ale zároveň dobře věděl, že symfonie se musí vyvíjet evolučně, že je třeba na Beethovena přece jen nějak navázat. Jestliže 9. je svým způsobem slepá ulička, proč se nevrátit o 3 symfonie zpět? Berlioz našel inspiraci v programní symfonii 6. Fantastická symfonie má mnoho společného s Beethovenovou pastorální. Zdroj dramatičnosti už však nevychází z protikladu dvou témat v sonátové formě, ale z mimohudebního programu. Ve fantastické symfonii jsou místa, která dokládají, jak mladý autor bojoval s novou formou. Jsou tam i místa neli hluchá, tedy poněkud nedoslýchavá. Ale finální polyfonická exhibice, hýřící do té doby neslýchanými orchestrálními barvami, je naprosto strhující. Zvláště, když dirigent John Eliot Gardiner neváhal na své nahrávce použít 2 skutečné kostelní zvony. Celková hmotnost, no skoro tu.

Čtyřvětý půdorys symfonie už dávno přestal být povinný. Na druhou stranu ho stále vnímáme jako měřítko, podle něhož můžeme posoudit, jak daleko se autor odchýlil od osvědčené formy. Zajímavé jsou z tohoto pohledu Šostakovičovy symfonie. Některé vypadají spíše jako písňový cyklus, jiné jako oratorium, ale mnohé se ukázněně drží beethovenovsko-málerovských principů. Pozoruhodné je, jak Šostakovič cítí potřebu přítomnosti skerca v symfonickém cyklu. Jsou to rytmicky výrazné, kratší věty, často třídobé. Jediné, co se mění, je výraz. Z odlehčené taneční věty se stala zlá, rytmicky neúprosná mašina, která drtí vše, co pod stalinským terorem ještě nestratilo vlastní tvář.

Symfonie dnes může mít leciakou podobu, ale i u těch nejdestruktivnějších počinů, jako je Schnittkeho první symfonie, stále cítíme, co je tu destruováno. Také Milhaudovy malé symfonie, jejichž některé věty jsou smrsknuty doslova na vteřiny, zachovávají alespoň některé klasické atributy. Stabilní logický půdorys a určitou myšlenkovou závažnost. Pokud autor své dílo neshledává natolik významným, aby je mohl nazvat symfonií, zvolí zdrobnělinu symfonieta. Ale jak známo, může se mýlit, jak to dokládá příklad Leoše Janáčka, jehož symfonieta je chápána jako jeho nejvýznamnější orchestrální skladba. Na závěr tohoto pořadu jsem však zvolil symfonietu skutečně odlehčenou, která však má ke klasickým ideálům blíže než mnohá z moderních symfonií. Jejím autorem je Francis Poulenc.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám posluchače na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Vybrala jsem pro vás díla Jiřího Temla, Karla Husy, Leoše Janáčka, Ilji Hurníka, Zdeňka Šestáka, Claudia Monteverdiho, Viktora Kalabise, Nicola Paganiniho, Oldřicha Flossmana, George Gershwina a Aarona Copelanda. Průvodkyní je vám dnes Stanislava Střelcová. Úvodem zazní koncert pro čembalo a komorní orchestr Jiřího Temla. Má tři části, dramatiko, korále a finále. Hraje Monika Knoblochová. Pražský komorní orchestr řídí Milan Kaňák.

Koncert pro čembalo a komorní orchestr skladatele Jiřího Temla z roku 2008 jsme si poslechli z živého provedení Moniky Knoblochové a pražského komorního orchestru s Milanem Kaňákem. Hudba pro Prahu 1968 je pojmem. Skladatel Karel Husák nikdy si řekl, hudební noty se staly tóny protestu. Tyto tóny jsou jedinou mocí, kterou hudba má. Nemá žádné kulky nebo bomby. A připomeňme ze světových ohlasů. Jeho hudba je založena na husitských hymnech, které jsou známé každému, kdo si cení české koncertní hudby. Je to zároveň dílo, které je spojeno s hlubokými lidskými hodnotami. Eastman Symphonic Wind Ensemble řídí Donald Hansberger.

Hudba pro Prahu, skladatele, dirigenta a pedagoga Karla Husy, který žil od roku 1948 v zahraničí, zprvu ve Francii, později až do své smrti v roce 2016 ve Spojených státech amerických, je jednou z nejúspěšnějších skladeb moderní doby. Poslechli jsme si v provedení Eastman Symphonic Wind Ensemble, řídil Donald Hansberger. Leoš Janáček dokončil svou lyrickou kantátu Legendu Amarus pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického v roce 1897. Je to výpověď o kontrastech šťastné lásky a lásky nepoznané, o povinnosti, ale i o samocenosti člověka. Na nahrávce sóla zpívají Věra Soukupová a Vilém Přibyl, spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor, jeho sbormistrem byl Josef Veselka. Hraje Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

Solisté Věra Soukupová a Vilém Přibyl, Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem přednesli kantátu Amarus skladatele Leoše Janáčka. Trio in C pro hoboj, klarinet a fagot Ilji Hurníka z roku 1993 má části Capriccioso, Drammatico a

Mábile. Každá část přináší jinou náladu. Na nahrávce uslyšíme Novákovo trio ve složení Gabriela Krčková, Štěpán Koutník a Vladimír Lejčko.

0: Novákovo trio předneslo Trio in C, prohoboj, klarinet a fagot skladatele Ilji Hurníka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonické variace Zdeňka Šestáka s názvem Zpřítomnění okamžiku jsou spíše variační fantazií a hudební imaginací, jejíž autor marně usiluje zastavit tok času. Za důležité však považuje uvědomit si hodnoty života. Dílo si poslechneme ze záznamu koncertu z pražského Rudolfína, kde zaznělo v provedení České filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem.

Symfonické variace Zdeňka Šestáka, nazvané Zpřítomnění okamžiku, přednesla Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Italský komponista raného baroka Claudio Monteverdi napsal madrigal s názvem Combattimento di Tancredi et Clorinda podle eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém. Uslyšíme ho v provedení sopranistky Annie Higuera z Aragón, tenoristu Zegra van der Steen a Kurta Španiera. Komorní soubor smicových nástrojů Klemenčič Consort řídí René Klemenčič.

Monteverdiho Madrigal Combattimento, neboli souboj di Tancredi et Clorinda, poprvé provedený v roce 1624, jsme si poslechli v podání solistů a souboru René Klemenčiče. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Zveme vás teď k poslechu třetí symfonie opus 33 pro velký orchestr skladatele Viktora Kalabise. Obsahuje jasný filozofický podtext, byla totiž komponována na počátku 70. let 20. století jako obraz dění ve společnosti. Vyznačuje se osobitými harmonickými prostředky. Na nahrávce ze záznamu koncertu řídil symfonický orchestr Československého rozhlasu dirigent Jiří Bělohlávek.

Dozněla třetí symfonie Viktora Kalabise, hrál symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigentem byl Jiří Bělohlávek.

Další kompozice nás zavede ke skladateli Nicolu Paganinimu. Jeho smycový kvartet E-dur zahraje světoznámé Fihanovo kvarteto. Na snímku v původním obsazení Leo Štěpický, Aleš Kasprík, Jiří Žikmund a Jan Schulmeister.

Čtyřvětý smyčcový kvartet F-dur Nicola Paganiniho zazněl v podání Vihanova kvarteta. Koncertní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana z roku 1975 si poslechneme v provedení známé violistky Jitky Hosprové a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dirigentem byl Tomáš Brauner.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Brauner a solistka Jitka Hosprová zahráli koncertantní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana. Pro symfonickou báseň Američan v Paříži, poprvé uvedenou v roce 1928, se George Gershwin dal inspirovat energií francouzské metropole, kde pobýval a kde zamýšlel studovat u Maurice Ravela. Newyorskou filharmonii řídí Leonard Bernstein.

Gershwinovu jazzovou rapsodii Američan v Paříži jsme si poslechli v provedení New Yorkské filharmonie s dirigentem Leonardem Bernsteinem. V nahrávce Copelandova koncertu pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem uslyšíme proslulé interprety. Skladba zazní v provedení izraelsko-německé klarinetistky Sharon Kam a londýnských symfoniků, které řídil Gregor Bühl.

0: To byl koncert pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem amerického skladatele, klavíristy a dirigenta 20. století Aarona Copelanda. Hráli Sharon Kam a londýnský symfonický orchestr. Dirigentem byl Gregor Bühl. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur zdraví posluchače Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího vysílání staré hudby s názvem Od Claudia k Ludwigovi. Dnešní vydání bude speciální. Na programu čtyřhodinového vysílání jsou neobvykle díla pouze čtyř autorů, od kterých zazní vesměs rozsáhlejší díla nebo nahrávky kompletních sbírek. Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann a vídeňský klasik Josef Haydn jsou všeobecně známí. Jména renesančního autora Paula Peyerla a skladatele 18. století Michela Coretta slyšíte možná poprvé. To, že i jejich hudba stojí také rozhodně za pozornost, se přesvědčíme hned na úvod. Zastavíme se u tvorby rodáka ze severofrancouzského městečka Rouen, Michela Coretta. V roce 1737 nacházíme jeho jméno na místě varhaníka v kostele Sainte-Marie de Temple v Paříži. Přestože působil jako varhaník v průběhu času i na jiných místech, tomuto pařížskému kostelu zůstal věrný dlouhých 54 let. Michel Coret však nebyl jen varhaníkem, ale také skladatelem, učitelem hudby nebo pořadatelem koncertů. Komponoval nejen duchovní a varhanní hudbu, ale také balety, divertimenta a desítky koncertů nebo sonát. Přestože žil v době klasicismu, kdy psal například Mozart svá vrcholná díla, sám zůstal věrný baroknímu stylu. Připravena je nahrávka Coretova cyklu 6 sonát pro 3 solové nástroje – violone, violu a fagot – s doprovodem basa continua. Sbírka byla vydána jako opus 20, pravděpodobně v roce 1738. Nese název Le délice de la solitude, v překladu Rozkoše samoty nebo Potěšení z osamělosti. Sonáty vynikají neobyčejnou instrumentální virtuozitou, rytmickou živelností i klenutou melodikou. V roce 2004 pořídil nahrávku Coretova sonátového cyklu soubor historických nástrojů Aria Lacrimae. Solové nástroje doprovodí v roli generálbasu, čembalo, varhany, teorba a barokní kytara.

0: Soubor Aria Lacrimae dohrál cyklus šesti sonát Ledelis de la Solitude pro violone, violu, fagot a basso continuo od francouzského skladatele Michela Coretta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve stylovém kontextu pozdního baroka v následujícím programu ještě zůstaneme. Obrátíme se ovšem k autorovi o generaci staršímu, než byl Coretta, Georgu Filipu Telemannovi. V letech 1728 až 29 vydal Telemann sbírku Der Getreue Musikmeister, věrný mistr hudby, kterou si nyní představíme. Jednalo se vlastně o jakýsi první hudební časopis z 25 díly a s celkem 70 drobnějšími vokálními a instrumentálními skladbami. Autorem většiny skladeb ve sbírce byl sám Telemann, ale zařadil do ní i opusy dalších předních hudebníků své doby. Hudba obsažená v tomto hudebním periodiku se záměrně vyhýbala technickým obtížím a rychle si tak našla oblibu jak na německých dvorech, tak při domácím muzicírování. Za okamžik zazní tři části, takzvané lekce, ze sbírky Der Getreue Musikmeister. Budou to vlastní opusy Georga Filipa Telemanna. Do lekce číslo 1 Telemann zařadil sonátu F-dur pro zapsovou flétnu a basso continuo, sopránovou árii z opery Eginhardt, partitu G-dur pro cembalo a polonézu D-dur pro soubor nástrojů. Lekce číslo 2 obsahuje další árii z opery Eginhardt a dvě kratší ukázky z Telemannových instrumentálních cyklů. Třetí lekce pak nabídne overtýru G-moll pro hoboj a basso continuo, sopránovou árii a dueto B-dur pro zobcové flétny. Zpívají a hrají solisté a členové souboru Camerata Köln.

Solisté a členové souboru Kamaráta Köln přednesli tři části z rozsáhlé vokálně-instrumentální sbírky Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Milí posluchači, nyní se krátce zaposloucháme do renesanční hudby přelomu 16. a 17. století. Společně se zaměříme na tvorbu dnes neznámého německého varhaníka a varhanáře Paula Poyerla, narozeného v roce 1570 ve Stuttgartu. Dnes neznámý skladatel se živil jako hráč, stavitel, renovátor i opravář svého nástroje a komponoval instrumentální hudbu. Pravděpodobně je Poyerl autorem prvních triových sonát publikovaných mimo Itálii. Z tvorby Paula Poyerla zazní nyní dvě instrumentální svity z roku 1611. Z nahrávky, vydané v roce 2001, nám je zahraje soubor Armonico Tributo Austria. Dirigentem je Lorenz Duftschmidt.